0: Ako byste si jde dělat na spasy? Zemí Boga!
1: Náš, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy, kouká spasy